Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

vajíčko v košíčku, boršť pre babku vlčicu. Netušil, že v lese na neho číha karkulka. Karkulka ho zastavila, plány z neho ťahala.

svoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

0: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.
1: Ahojte to punky. A čo vy tu také samé? Opustené. Niekto vás tu nechal na pospas osudu? A vy by ste sa najradšej len túlali po svete, čo? Nebojte. Ja vás tu samé nenechám.

predo mnou od strachu trasie. Keď spadáš ma v lese, mňa sivého vlka, tak ver mi, že nemal si šťastie. Keď bojíš sa v lese, ja tvoj strach dobre cítim, bež domov a nechoď tu viac. Som hladný, som smedný,

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

0: sme tri prasiatka, každý nás rád pohladká.
1: Mamička nás rada hladká.
2: Jojojoj.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

0: Mikuláš. Detské rádio. Detské rádio.
1: Labku poskávam. Slečna a či mladá pani, ja som slušne vychovaný.
2: Slečna, zatiaľ slečna.
1: Môžem

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

0: si mi to vzala, ten prsteň, nie, ty si mi to vzala. A tú reťazku si mi vzala, tým dňu.
1: Nikto nič nevie, ja som už dávno preč. Ja, platinová straka, diamantová, rubínová, zafírová.
2: Detské rádio.

šíre, nekonečné tvoje míle, dovec ma až na pevninu. Moju drahú domovinu.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

0: slnko svieti, vstávať ráč. Sedmo spáč je samko, oblejte ho, mamko. Š. Šuchta, buchta, šušušu, šu, šu, pošuškám ti do ušu. Tu na tomto ušku chytil som ti blžku. T.
1: Telefón si k uchu dám, volám, haló, kto je tam?
2: Haló, to je tetka. A tu malá Petka.
0: Č. Ťarbavý si, Maťo náš, a vždy dačo fidlikáš.
1: Pust ten krivák z hrsti, porežeš si prsty. Urobím si uticu, chytím pstruha belu.

0: dám si na nos čerstvé plato.
1: A čo tvoja nožička?
2: Obviaže ju šatôčka.